0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malý děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dále a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, keď se ježer. Tak jsem ho hned, my jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, a to znamená vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme krevné se měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to lípěš, 80 si jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleničky. Vždycky došel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dozaložený dítě, mě začalo být ty skleničky, já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebýval, tak jsem jí hvízdnul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hroznýho. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to líbe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svýho vůli, že ten fuj tady byl pijou v takovým množství. No.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslyšte, kolegyně, já bych vám řekl vtip rád, jestli můžu.
2: No.
1: Tak to přišel takhle člověk, tedy mužský to byl, přišel k lékaři, lékař si s ním pohovořil, prohlédl ho, pak se na něj tak koukne a povídá, poslouchejte člověče, nejste vy flegmatik? A ten pacient na to povídá, pane doktore, mě to jedno.
2: Aha, to byl ale mladší člověk.
1: Proč?
2: Že jo? Já mám takový dojem, že je poměrně dost mladých flegmatiků. No všimněte si jich v tramvaji, všimněte si jich v autobusu, sedí tak nějak flegmaticky a dokonce některý i flegmaticky čtou.
1: Jo,
2: no.
1: A to i ve vlaku.
2: No.
1: Já jsem si všim, že nám hodně mládež čte takhle v těch dopravních prostředcích.
2: No, člověk by řekl, že sedí knihomol vedle knihomola.
1: Jo, no. Já jsem dokonce zaslech jednoho, jak říká druhýmu, pojď sem knihovole, co to čteš knihovole?
2: No jo, no. Ale aby jsme zase neházeli všechny mladý do jednoho pytliku, že jo. Oni některý nečtou v tramvaji.
1: No jistě.
2: Některý spějí. Jo.
1: To jsem si taky všiml, no. A čím víc je tramvaj plná, tak tím víc těch mladých flegmatiků spí a za bílýho dne.
2: A to je divný, ne?
1: Že jo?
2: Starýho člověka v tramvaji spát nevidíte.
1: No tak ono, ve stoje se špatně usíná taky, že jo?
2: Já myslím, že to bude únava z dospívání, víte? Já jsem možný. Někde četla, že dneska je dospívání nějak namahavý a složitý.
1: No jo, víte? To jsem taky četl, prý z dospívání, prý jsou stresy různý traumata, frustrace
2: flegmatismus. No, právě proto je důležitý vychovávat citlivě, trpělivě a taktně, že ne jako za stara.
1: A to ne, jde pak jako za stara. Za stara nebylo sice někdy na činži, nebo na obě boty, ale dospívání bylo jednodušší.
2: No jistě,
1: to bylo primitivní dospívání, prosím vás, to i táta kolikrát vrazil ratolesti facku.
2: No, dneska by se napřed šel poradit s psychologem. Že?
1: No. A přitom, ale víte, když slyšíte a vidíte, jak mladí poslouchají hudbu, no tak to byste řekla, že mají nervy ze železa.
2: No jistě, no decibely třesou panelákem.
1: Sousedi píšou výhružný dopisy národnímu výboru.
2: Ale mladí v tom kraválu studujou.
1: No to mě povídejte, já je obdivuju.
2: Já taky.
1: Stereobedny duněj na plný pecky. Yes my baby, yes my love.
2: No.
1: A oni se učí vlastivědu.
2: No. Pamatujete, my jsme poslouchávali hudbu potichoučku, takový to moje srdce housle.
1: Vlají si šátek.
2: No, to bylo.
1: No jo, no, my jsme taky, kolegyně, na rande chodili velmi často pěšky.
2: Jo.
1: To. Dneska, prosím vás, já jsem byl tuhle u známých, oni mají takového 16-letého syna.
2: Jo.
1: Musím říct, velmi zdvořilej chlapec, on přišel, povídá, promiňte, že ruším. Tatínku, prosím tě, neměl bys pro mě korunu na metro?
2: Jo.
1: A ten můj známý otevřel peněženku a povídá, bohužel, chlapče, nejmenší, co mám, je 50 korun. A ten kluk povídá, to nevadí, tatíčku, tak mi dej, já si vemu taxíka.
2: Ale tak, my dva si zrovna stěžovat nemůžeme na děti.
1: Na děti? My si nemůžeme stěžovat na děti. To ne, to by nám ty děti dali.
2: No jo.
1: A nakonec. Nakonec já, víte, na mě jsou mi děti hodný. To musím říct, jsou hodný. Opravdu, mě dokonce slíbili, až budu starý, že se mi postarají o domov.
2: Důchodců.
1: Patří. Ale já kdykoliv přijdu domů, víte, z práce, tak oni už jsou okolo mě a už mě postrčejí šamrdly a říkají, tatínku, odpočiň si, než půjdeš pro uhlí. A
2: moje dítě je na mě taky hodný.
1: Jo.
2: Všechno za mě udělá. I dluhy.
1: Víte, já si myslím, že nejdůležitější je, že ty děti s námi mají trpělivost.
2: Jo. A že pro nás mají pochopení.
1: No. Teď za malej ždibec tolerance
2: jim přenecháme konto v bance.
1: A 3+1 z loďí.
2: A auťák, ať si užijí.
1: A budem bydlet na venku.
2: A starat se jim o fenku.
1: A budem bydlet na kleti.
2: A starat se jim o děti.
1: A budem schánět jehněčí.
2: A to je možná přesvědčí,
1: že i rodiče jsou
2: k něčemu dobrý.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Promiňte, ale ta modrá opona měla být teď zrovna už nahoře a není, tak se... Opona. Opona. No tak je tam někdo u té opony? Haló?
2: No co má být?
1: Promiňte, já jenom, že tahle opona, tahle modrá, měla už být nahoře, že?
2: To je možný.
1: No.
2: On vedoucí oponář si odskočil zatelefonovat manželce.
1: To jo. A co vy?
2: Já jsem rozvedený. A jim?
1: No to slyším. Prosím vás, buď to tak moc hodný a vy byste to udělat neuměl.
2: Co?
1: Vytáhnout oponu.
2: Paní,
1: co?
2: To je tak snadný, že by to dokázal intelektuál.
1: No tak.
2: Jenže na vytahování je tady vedoucí, víte?
1: Aha.
2: Já jsem jenom na spouštění, já jsem mladší oponář.
1: Mm. No.
2: Na spouštím a jenom na pokyn, paní.
1: No. A především jste velmi neochotný, že jo?
2: Podívejte, tohle to mě neříkejte. To kdyby tady byl Véďa, kdyby vydal pokyn, já vám tu oponu třeba rozkmitám.
1: Výborný, jenomže ten váš Véďa tady není, ta opona musí být nahoře, tak přemýšlejte.
2: K čemu mě to navádíte?
1: Co?
2: Co pak? Já jsem neviděl, teda to jsou lidi. Co pak to se hodí, aby podřízený oponář přemýšlel? Já začnu přemýšlet. No. Mně napadne, že ta opona má být opravdu nahoře a zblbnu a půjdu ji vytáhnout. Ani nápad.
1: Ty sem. Ale pochopte, když to neuděláte, tak bude malér.
2: To bude malér vedoucího oponáře.
1: No jo, ale vy byste mu mohl zabránit.
2: A proč bych to dělal?
1: Poslyšte, je vám snad jasný, co se může stát?
2: Aby ne.
1: No.
2: Může se stát, že budu konečně vedoucím oponářem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Vážení přátelé, promiňte, ale mám jedno důležité hlášení. Voláme majitele vozu zaparkovaného před divadlem ABN 8633. Opakuji, ABN 8633, je to banánově žlutý Chrysler. To jste vy? Tak se klidně posaďte, nic se neděje. Já jenom prosím vás, že máte na zadním okýnku máte dvě nové detektivky, tak jsem se chtěl zeptat, vy máte známosti v knize někde, nebo že byste pak na mě počkal po skončení.
2: Co? S kým to tady rozmlouváte?
1: Ale seznámil jsem se s takovým roztomilým člověkem, který má, jak se zdá, konexe, víte?
2: A vy něco potřebujete?
1: Já, no tak potřebuju... Co? Potřebuju splašit něco pro svou sestru. No nepila, hrabala, párala.
2: A dejte pokoj.
1: Co dejte pokoj?
2: No jak dlouho?
1: Jak dlouho co?
2: No jak dlouho vaše sestra nepila a potom hrabala a párala? Není ona trošku...
1: Myslíte vyšinutá?
2: Ne, to by mě ve snu nenapadlo. To já jsem si jenom myslela, jestli není krapet psychicky cáklá nebo tak.
1: To bych si tedy vyprosil, abyste takhle mluvila o mý sestře. To tedy dovolte, to takhle já o vaší sestře nemluvím nikdy.
2: To ani nemůžete. Moje sestra je úplně normální.
1: No až na to, že šilhá.
2: No tam, nepatrně.
1: Já bych řekl dost. Já jsem vedle ní seděl na vaší svatební hostině.
2: No a?
1: Celou dobu jedla z mýho talíře.
2: To. To vám mohlo jedině prospět. Rozhodně ovšem nemůžete tvrdit, že moje sestra hrabala nebo párala.
1: Ale já nic takového netvrdím. Ale... Vy si myslíte tohleto o mý sestře.
2: A ty to vím od vás.
1: Ale houby víte, já říkám, že nepila, ale...
2: Hrabala a párala.
1: Ale já říkám, že pro ní schání... No. Já mluvím o literatuře, jestli vám to cizí slovo cizí, tak mluvím o knihách.
2: No jistě, o knihách. Jo, promiňte, já myslím, když nedáte sestře cucnout, takže ona potom hrabe a párá. Vy potřebujete
1: to jsou
2: nějaký
1: autoři.
2: Knihy?
1: No právě, no já ne, já už jich několik mám, ale sestra.
2: Jo, no tak to já bych vám mohla ale sehnat, já mám známýho v knihkupectví.
1: Fakt?
2: No jistě, no, u mě tady dokonce hodná. Na představení.
1: Tady je?
2: No.
1: A ještě řekněte, že je tady voze.
2: No jistě voze.
1: No tak ten je tam, kde má žlutýho Chryslera.
2: Ale kde pak? Ten můj sedí tamhle a má šedivýho Trabanta.
1: On nemá Chryslera?
2: Chryslera. Milý kolego, knihy. Knihy se neprodávají na váhu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V poslední době se nám několikrát stalo, že se na nás diváci obrátili s dotazy.
2: No, představte si to. Nás to pochopitelně velmi těší.
1: No tak nás to přímo hřeje.
2: Ano, nás to hřeje. Ano. 2-3 dopisy a vypínáme topení a slíkáme se.
1: Některé z došlých dotazů se daly vyřešit nahlédnutím do naučného slovníku. Například divák Zejda se nás ptá, z čeho je třeba platiti kodaň.
2: No, tak to je dotaz, no. Že... Tady by se ptal, z čeho je třeba platit kokodaň, že ano, tak to myslím z hnědejch slepic,
1: ano,
2: ale...
1: Ano, zatímco kodaň, že to ví každé malé dítě, to je hlavní to, město...
2: Toho. To je to hlavní město, to je hlavní, no, že jo. Prosím vás, podobné dotazy nám, drazí přátelé, neposílejte.
1: Ne,
2: nám adresujte otázky, které vám klade život, že? Dotazy z oblasti citových vztahů.
1: Ano, nebo z oblasti pracovní morálky.
2: Prostě neptejte se nás, alespoň ne písemně, na věci, na které vám odpoví Akademie věd.
1: Tak.
2: My máme stejně s Akademií věd takovou dohodu, my dva. My, že nebudeme fušovat do vědy a...
1: No, a ona, že nebude pro legraci.
2: Jo, ano.
1: Takže bychom začali.
2: Tak teď už, prosím, konkrétní dotazy. Tak první dotaz poslal Alois Kadrnoška z Vysočan a ptá se nás, co soudíte vy dva, jako my dva, o létajících talířích?
1: To je zajímavá otázka.
2: No, tak nejde o otázku, nebo odpověď, že jo, právě.
1: Jo.
2: O létajících talířích, stručně, my soudíme, že manželský spory by se měly řešit smírněji.
1: Jo, bez použití nádobí, že?
2: Ano, tak no. Další dotaz.
1: Divačka Anna Tenká z Rachotína nám píše, že její manžel je 2 měsíce po infekční žloutence a že jí z opatrnosti nechce dát pusu. Ptá se nás, jak to je. Může se pacient po infekční žloutence líbat?
2: Může.
1: Může.
2: Může. Ovšem, pouze s dietní sestrou.
1: Zde se na nás obrací divačka Ptolemájová z Mikén u Opavy. Píše, nevím, čím to je, ale když manžel přijde z restaurace, nikdy nepoznám, je-li či není-li opilý. Neznáte způsob, jak to zjistit? To byste mohl vy, ne?
2: To co já, co to... Mě chodí manžel domů opilej.
1: To je pravda, nechodí.
2: Takových způsobů je, přátelé, celá řada.
1: Jo, dávejte třeba pozor, jak vás manžel oslovuje. Když vás oslovuje v množném čísle, tak už vás vidí dvakrát.
2: Jedna paní si za tímto účelem koupila balónek a nechává manžela fouknout.
1: V tom je ovšem určité riziko. Uděláte to 2x, 3x a manžel vám foukne na furt.
2: Jo, to je to. Jsou... Já bych ještě měl jednu
1: poznámku.
2: Jsou taky ženy, které nechávají své manžele v podobných situacích šplhat do 3. patra po okapové rouře. Tenhle test si ale, dámy, dobře rozmyslete, co záleží na tom taky, kolik by vám hodil vdovský důchod a tak, že?
1: Já si myslím, že nejhumánější způsob je pozorovat manžela, když se sléká. Pokouší-li se sundat kalhoty přes hlavu, tak už mu nenalejvejte.
2: A já tu mám další dotaz, že...

0: čokoládkou. Vy starostou.
1: Nejsou, je nám líto. Ten jed si budete muset obstarat jináč.
0: Další dotaz od diváka Krále z Opočna. Kdykoliv mi manželka žehlí kalhoty, mám je vyžehlené jenom ke kolenům. Co s tím? No, co s tím? Tak zkuste prodloužit manžel se šňůru u žehličky. Že?
1: No, pokud to nedokážete, no tak noste šortky.
0: Tak dost.
1: Opravdu. Já myslím, že by to pro dnešek stačilo. Pište nám, odpovíme rádi na všechny dotazy.
0: Ano.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu, váš syn byl

zaplaťte za popravu. Ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po smrti.

už dávno není to v pořádku. Láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čeká.

Du. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
2: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
2: Úplně.
1: Počkejte, když jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
2: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
2: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
2: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
2: No tak.
1: Ježiš, co zase?
3: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
2: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
2: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám. Víte? Chlípník jeden. Z prsta. Uchce. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou. Rozumíte, že vy byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
4: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
2: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
2: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu se byte.
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
4: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
2: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykurýruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými si jedině ženská dovede poradit. No tak pojď v roku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
2: Nevím.
1: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit si nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
2: Nevím.
1: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co, už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe, nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
2: Slepička.
1: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
2: Z vajíčka.
1: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
2: No já.
1: Sráje, teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh. Já, to je moje soukromá, to je jako soukromý pocit, já to nevnucuju, prosím. Kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést do těchto ošemetných velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mlada.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň,

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Tak a teď přichází čas na povídku. My bychom měli snad povědět, jak vznikla. Chodíme občas s Jirkou do biografu.
2: Jsou krásný zážitky.
1: No, když najdeme lístek, tak jdeme a...
2: To se dá slepit. No a my si vybíráme už mnohé, že bychom chodili v Halabala. My máme takový dramaturgický plán.
1: Náročného diváka.
2: No, to...
1: Jsme tam dva.
2: Pořád přibíráme členy. No. A teď máme, jednou jsme viděli takový film, který opravdu jako patří do té kategorie nejnáročnějších.
1: A mě skutečně velmi líbil ten film. Říkám upřímně, byl to film Tichý dom.
2: No.
1: A vy jste viděli také, tři díly toho byly.
2: My jsme viděli všechny, a několikrát, ale proč? Nám se v tom filmu moc líbilo, jakým způsobem se tam vypořádali s bělogvardějci. Nesmlouvavě a opravdu
1: tvrdě.
2: A my jsme chtěli, nedovedete si představit, jak my jsme chtěli zasáhnout do toho boje. Tak, ale to nemůžete, to, opravdu to nejde, to už je to natočený jednou. A...
1: Jirka mohl spíš, ten byl v první řadě. A...
2: Dobře, ale já jak jsem objeli na plátně, tak to je potom z toho fraška, že to nejde.
1: Zkrátka jsme nezasáhli v tom filmu a rozhodli ale... jsme se aspoň povíce vypořádat se jedním z nich.
2: A podařilo se nám to s Igorem a Stapovem povíce, jak jsme přechovávali bělogvardějce.
1: Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec. Já si domov představuji veselější. Tak si kup švihadlo, ty kašpáky. Pronesl zvolna bělogvardějec Igor Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluví se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka. Zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekává je bytí. Co je divnýho na slově kašpár, podívej se Astapov. A jestli vám přikážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, prevazka dítělstvo. Zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabíde svých pozemků za Uralem. A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc a častěji nám poroučel. Přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co přestrojen za mladého konsomolce přizabil při kuličkách skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtoky nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo stí vyštvat z domu. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka nasypala do polévky dvě hrsti u trejchu. Na pětě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn Ukrajiny si pochvaloval, že má polévka konečně správný říz. A vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento potomek Ilji Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děd anarchista, starý atentátní. Jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde jí vezmeme? Vyptával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčo dědeček. Matka se skočila z uhláku jako ušknutá hada. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik. Neselželi pekelný stroj zítra o polednách. teď je třeba zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za mě. Je tu však jeden háček, jak dostat Astapova na uhlách. Nej strach, pravil. Budeme se s ním jako přátelsky strkat, až ho povalíme na přebytek pumy. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme strkandu, ať to máme za sebou. A můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo stále těsno. Nejčastěji seděl na půmě otec, zatímco Astapov stál svěží v rohu kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázníš, v srpnu. Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlák. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a v duchu jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapov vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta v ruce plachtí vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec spadl k zemi bez známky života. Atentátník s námahou ale pyšně povstal. Pak otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Nahnul se nad Astapova se snoby. Vidíš, menševiku. Dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak já bych se vrátil zase k tomu televiznímu pořadu, kde teďka byl jako host Jirka Kodet, kterýho se marně lákal, aby vyprávěl o svých předcích a on nechtěl, že se stydí, tak já bych vám řekl něco o jeho předcích, což se mně hrozně líbilo. On měl toho dědečka Jiřího Steinmara, což byl noblesní pán a jednou on nosil prostě šaty za první republiky, se podle ní řídila móda, že jo, kapesníček a praští frajeři, když měl rozepnutou vestičku dole na jeden knoflík, taky všichni nosili rozepnutou na jeden knoflík a jel na takovou národopisnou slavnost ve vlaku a tam nastoupila taková velká selka v kroji a měla tu holubičku takhle a ten starý Steinmar, gentleman s tím věržínkem, povídá: "Posaďte se, matičko." Ta selka pohá: "Co si to dovoluješ? Kde je u tebe nějaká matička, ty?" Pá: "Tak si vliš, prdel, babo, kulka." To mají v rodině, jak ten Kodet, tak ten dědeček, zápasili s pamětí, jak říkal Kodet, že na zkoušky chodí akorát zbabělci a tak se učí ty netalentovaný, jo. Tak tenhle ten dědeček dostal takovej kšeft, že zaskočí v Ifigenie na Tauridě, prostě takový melodramu, kde byla role kouzelníka. Nebylo tam moc textu, ale byl tam prostě text přesně na hudbu a ten dirigent pohá: "Mistře, prosím vás, jak jsou tam tři vstupy, jak mávnu, musíte začít okamžitě ataka na tu hudbu mluvit, jakmile ne, tak to prošvihnete." Tak ten Steinmar se tam připravil takhle a protože neměl hudební sluch, ten dirigent udělal takhle, jak udělal takhle, tak tento přesně prošvih, ten Steinmar, nic. Tak přišel a udělal jenom wow, wow, wow. To bylo poprvně, Ježíš Maria, já neřek nic. Tak ten přišel: "Pán mistře, musíte si to hlídat. Máte ještě dva vstupy." Tak byl druhý vstup. Ten zase. Tak byla pauza. Povídá: "Mistře, teďka je ten hlavní, tam je celý rozuzlení té hry. Když to neřeknete, tak ty lidi nevědí, o čem to je." Steinmar: "Pán seboj, hochu." Tak se připravil. Ten dirigent ještě s tím pomocníkem udělali

0: dostanu honorář. Ale na druhé straně, proč já bych nedostal honorář? Je to kouzelník, může blábolit. Odet má takový dar, že je to člověk, kterýmu se jako jedinýmu snad člověku v životě podařilo rozesmát Rudolfa Hrušínského, protože Rudolf Hrušínský, ne že by neměl smysl pro humor, jako to byl ohromný jako srandista, ale nikdy se nechechtal, jako že by se svíjel smíchy, nebo to vždycky koukal takhle prostě před sebe. A Kodet byl jediný, komu se podařilo toho Rudolfa Hrušínského rozesmát, takže spad málem ten Hrušínský do vody. Pozval ten Rudolf Hrušínský, pozval Jirku Kodeta na ryby, tam k sobě na chalupu, a šli na ty ryby, ten Hrušínský mlčel, takhle tam byla ta řeka, tak jezdili ty kánoisti a ty vodáci, a teď jak jezdili, tak vždycky křičeli: zdravíme naše přední umělce, Jiřího Kodeta jako kapitána Exnera a národního umělce Rudolfa Hrušínského.
1: Nazdaroši, nazdar, ahoj!
0: Ten Kodet, ahoj, ahoj, na ně dělal ten Hrušínský nic. Dojelo asi 20 kánoistů, prostě nic, až najednou jeli asi 7 kánoji a ten jeden z těch kánoistů řval: druhá základní organizace Svazu socialistické mládeže zdraví naše přední umělce, národního umělce Rudolfa Hrušínského a herce Jiřího Kodeta. Tak co jsou, druzi? Berou, berou! Ten Kodec si takhle s tou zapích ten prut a zařval na ně: majetek nám berou!
2: Na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další můj blízký příbuzný, kterého celkem dobře znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10x chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičko obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
2: A zdar tlustěchu.
1: Ne, to je právě ho urazíš.
2: Tak tě Bůh buřte.
1: Ne.
2: Špekoune.
1: Ne.
2: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
1: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
2: To je hezká nadávka, taková staročeská. Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera. O mámě taková machrata.
1: Celý jsi to otočil.
2: Co jsem otočil?
1: Otočil jsi to.
2: A co to otočil?
1: Ano.
2: No jo, já to opravím. No. Pane, vy jste po neboštíku dceři pěkná svině. No, to je ještě horší. To je horší.
1: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
2: No tak plešounen.
1: Toho urazíš?
2: Volá palic?
1: Ne.
2: Bleskovka?
1: Ne.
2: Přírodní skýne?
1: Tak ne.
2: Řekne, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
1: To není ono.
2: To ještě není ono. To už nevím teda.
1: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
2: To je hezky, no. Některý i níž.
1: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
2: U některých se to i vymění.
1: Můžeme o takovém člověku říct si třeba, na tobě veš nezabloudí.
2: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
1: Ano.
2: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
1: Pokud potkáte přátelé samozřejmě v globálu.
2: Nebo v jiném obchodě, jak lidi dneska jedno.
1: Globál.
2: V Tesku, v Bile.
1: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to zrůdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
2: No, to mě neuráží.
1: Prosím.
2: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
1: Já jsem říkal pěkný naopak.
2: No, to je něco lepší. No.
1: Nebo můžete říct si, vypadl pánu bohu z formy.
2: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
1: Ano.
2: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
1: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek odproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
2: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
1: No,
2: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitomeus. Alebo takový krásný staročeský příměr. Studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk po poschodí ve ještěž rozum.
1: No tak je.
2: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

když mé tělo orosí dech. Už dobře znám to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buďte pozdravem, pane Jouda. Co tady děláte?
2: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
1: Je tak, ale náhodou já už vás dneska jenom viděl.
2: Neříkejte.
1: No jo, ale vy jste to nebyl.
2: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
1: Ale jo, já si rád, já jsem utáhanej jsem vám, to je strašný.
2: No jo, já vám taky necítím nohy.
1: Jo, co říkáte?
2: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
1: A máte nějakou rýmu, nebo co?
2: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
1: To je jako, že bolej, aha, takhle,
2: jo. Jo.
1: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance.
2: V poradní kance.
1: Poradní kance a na kopci, no.
2: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
1: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
2: No a co bych měl vědět?
1: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
2: Vy jste v rozvodu.
1: V rozvodovodu vím, no jo.
2: No tak to já ani nevím.
1: No jo.
2: No jo.
1: A víte s kým? S mojí manželkou.
2: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
1: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanapy.
2: Myslíte, jako od stolu a od lože?
1: Od jaký od lože?
2: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
1: Je to od lože, no, tak jo. My máme doma i kanapy, víte.
2: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
1: No z manželčiny, to víte z mý, ne. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
2: No jo, no jo, no jo.
1: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
2: Jo.
1: Xiong hai fu, hung ce cheng, ping xiong tai.
2: No jo, no jo. A co to jako znamená?
1: Co?
2: Co jako znamená to čínský přísloví?
1: Jo, tak to je, no to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo? To
2: já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
1: No něco takového to bude asi, že jo?
2: No,
1: co jiného by to mělo být,
2: jo? No, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
1: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíjet,
2: no,
1: že jo?
2: No,
1: ale to už se nedalo vydržet,
2: prosím,
1: víte.
2: No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
1: Mně, jo.
2: Mezi váma nehraje.
1: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí
2: no,
1: taky.
2: No
1: tak
2: já nevím,
1: ale... Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
2: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
1: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
2: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
1: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
2: Vaše manželka žádlí?
1: Žádlí, no představte si žádlí.
2: Děte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
1: Co?
2: Jestli žádlí bezdůvodně.
1: Bezdůvodně?
2: Jo.
1: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
2: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
1: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
2: Jo.
1: Vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
2: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
2: Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
1: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
2: A na co si stěžuje?
1: Furt si na něco stěžuje.
2: Děte.
1: Pořád, no. Pořád.
2: A na co například?
1: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
2: Děte.
1: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
2: Podívejte se, pane Carbov, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Na jeri, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle Falkronu 10 Hennessy.
2: Prosím vás, 10 Hennessy.
1: No, na uklidnění jsem si musel 10 Hennessy. No, tady

0: noce z jedné hospody na druhý.
1: Jděte.
2: No jo.
1: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
0: Ale ne, ona mě hledá.
1: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane car.
0: U mě, jo?
1: Já?
0: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
1: Ale no tak,
0: já vám to
1: pane
0: vůbec
1: car,
0: vyprávím.
1: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozhod by si měl každý člověk rozmyslet.
0: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
1: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
0: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
1: No?
0: Já za to nechci vůbec nic.
3: Hele, léto na rádiu Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na zdraví, já vám jenom jdu říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mrdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je rozsvítí vánoční stromeček a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, kravám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přezváhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepíce se klepali do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na 4 směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polívku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropásli Ježíška. A tak povídám o toho jídla. Nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece, ježer. Tak jsem ho, my jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, ale dá vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky. Na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno. No. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Já si teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si pak to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dozaložený dítě. Mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedívá, tak jsem jí hvízdnul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svou vůli, že ten fuj tady pijou v takovém množství. No, takže já jsem až 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moraví teda, nestal, no.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. She was born.

fontána, to bude na pořád, tak jako láska.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Asi jsem si všímal jenom sám sebe a vůbec nevnímal, že mám taky tebe. Měl jsem tě brát na kolotoč anebo do kina a večer složit hlavu k tobě do klína.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

bat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: these beautiful things that I've got.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji pěknou neděli. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes otevírají poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích se uskuteční z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. Národní památkový ústav spustil pro volné vstupy registrace. Podle ministerstva zájem předčil očekávání.
1: Co se děje v kraji?
2: Moravské Budějovice na Třebíčsku dokončili úpravu atletického oválu a stavbu zázemí pro fotbalisty. S přispěním dotací město investovalo téměř 50 milionů korun. Dotace od kraje Vysočina byla 25 milionů korun. Na dnešek radnice připravila slavnostní otevření sportovního areálu. Nizozemský institut pro závislosti a duševní zdraví Trimbos vydal varování před nebezpečnými tabletami extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Testy prokázaly vysoký obsah látky PMMA, která může mít život ohrožující účinky. Odborníci proto uživatele vyzvali, aby tablety za žádných okolností neužívali.
1: Sport.
2: Fotbalisté Artisu Brno se po obratu v 6. kole v Pardubicích dočkali první ligové výhry a po vítězství 2-1 odskočili domácím v neúplné tabulce o 3 body na 13. příčku. Východočeši na první výhru nadále marně čekají.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Krásné ráno vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas. Je neděle, máme 30. srpna, poslední prázdninová neděle je před námi a je nejvyšší čas chystat se nejen psychicky, ale teď už i fyzicky na školu. No a já i tak doufám, že si tu neděli náležitě užijeme. Jinak taky máme lehce po 9. hodině a tak nám začíná dopoledne s Fugasem na Rádiu Jihlava. Dneska budu opět servírovat písničky, taky zajímavosti a zábavu. No a na co se konkrétně můžete těšit? Tak třeba si řekneme, že doba snídaně a doba večeře ovlivňuje délku našeho života. A taky si řekneme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A samozřejmě toho bude ještě mnohem a mnohem více. Podrobnosti se dozvíte už během dnešního vysílání. Přeji vám tedy všem dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu, no a posílám hned první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

Krásnou a pohodovou neděli a ještě krásnější den při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 30. srpna, no a tak se podíváme na dnešní oslavence. Svátek má dneska Vladěna, v Norsku Ben, ve Švédsku Albert. Tak, můžeme popřát všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: jste, dámy a pánové, velmi dobře naladěni, a to na vlny 101.1 FM, a tím pádem posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska s datem 30. srpen.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Končí prázdniny a tak by měly končit také mnoha omezení a uzavírky, nebo alespoň to bylo slibováno, že do konce měsíce skončí. No tak uvidíme, až vyrazíme na cesty.

0: ukrutnou nudu.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM, no a já mám v tuto chvíli pro vás připraveny pranostiky na dnešní den. Jedna říká, na svatou Vladěnu teplo je každému. Nebo svatá Vladěna konec léta znamená. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný den. Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, ale z médií. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ni lidé neslyší.
0: Co se děje v kraji?
1: V Havlíčkobrodském areálu experimentální archeologie včera muzejníci opět ukázali tavbu skla a železa ve středověkých pecích. V přírodním areálu Vlkovsko byla k vidění různá řemesla, včetně někdejšího způsobu vypalování keramiky, zpracování vlny, mletí obilí a sloukání másla. Příští experiment možná zahrne i výrobu dřevěného uhlí v Milíři. Maďarsko si včera připomnělo 500. výročí bitvy u Moháče a premiér Péter Maďar při této příležitosti zdůraznil, že Maďaři se dokázali i z této katastrofální porážky zotavit. Bitva u Moháče v roce 1526 byla rozhodujícím osmanským vítězstvím, které vedlo k rozpadu středověkého uherského království. Zahynul při ní i český, chorvatský a uherský král Ludvík Jagellonský.
0: Sport.
1: Pro hvězdného slovinského cyklistu Tadeje Pogačara skončila Vuelta po pádu v 8. etapě. Jednoznačný lídr závodu měl nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem a s krvavými zraněními na levém rameni a v obličeji musel odstoupit.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné nedělní a pohodové dopoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas, který se těší na to, že i po 10. hodině budeme společně trávit ten nedělní čas ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i v této hodině mám pro vás výběr těch největších světových i domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme, co zajímavého se kdy událo právě 30. srpna. A taky si dáme praktické rady pro zahrádkáře. A bude toho ještě mnohem a mnohem více. Tak já vám všem přeji krásné poslouchání a na vlnách 101.1 FM za vámi posílám další hit.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a my se teď můžeme podívat, co kdy přinesl ten 30. srpen. Tak třeba v roce 1813 v bitvě u Chlumce zvítězila ruská, rakouská a pruská vojska nad francouzskou armádou. V roce 1938 prezident Edvard Beneš předal představitelům sudetoněmecké strany další z návrhů na řešení sudetoněmecké otázky. V roce 1940 v časopise Mladý hlasatel začal vycházet román Záhada hlavolamu Jaroslava Foglara. V roce 1953 byla otevřena zoologická zahrada Brno. V roce 2006 v Přívěticích na Rokycansku spadl Krausův dub.
1: Tak to pochopne, má to smysl.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko rozbíjí.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, máme dneska neděli, je 30. srpna a vy posloucháte dopolední vysílání s Fugasem. No a i dnes se nám rodili slavní. Tak třeba herec Jakub Prachař, fotbalista Pavel Nedvěd, lyžařka Eva Kurfürstová, ale taky třeba americká herečka Cameron Diaz. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Příjemné nedělní dopoledne vám přeje Rádio Jihlava, tím pádem také Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Mnoho z nás v souvislosti se zdravím sleduje, co snídá. Nejnovější studie ale ukazuje, že z hlediska zdraví může být často důležitější než samotné složení snídaně to, kdy si ji dopřejeme. Podle vědců totiž existuje souvislost mezi načasováním první a poslední kalorie dne a délkou života. Ve srovnání s nimi měli lidé, kteří jedli poprvé mezi 8 a 10, o 10% vyšší riziko úmrtí. U těch, kteří první jídlo odkládali na dobu kolem 10. hodiny a polednem, bylo riziko vyšší o 19%. No a u lidí, kteří jedli poprvé až popolední, vědci zaznamenali dokonce o 29% vyšší riziko onemocnění.
2: Tak dva křestkový knedlíky, to je kouzlo domova.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8. I think they can make it a better place.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Žákům základních a středních škol začne v úterý po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi.
0: Jihlava aktuálně.
1: Nemocnice Jihlava rozšiřuje své možnosti v oblasti moderní diagnostiky. Do nemocnice byla dodána nová 3D magnetická rezonance, která je v současnosti jediným přístrojem tohoto typu v kraji Vysočina. NASA má dnes v plánu do vesmíru vyslat teleskop, který má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Cílem je během minimálně 5leté mise studovat mimo jiné exoplanety či temnou hmotu a energii.
0: Sport.
1: Francouzská tenistka Diane Parryová získala v Monterey první titul na okruhu WTA. Ve finále porazila 6-4, 0-6, 6-3 druhou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie, která v pátek zastavila tažení Nicoly Bartůňkové. 20letá Češka nedotáhla semifinále s Mertensovou z vedení 6-1 a 3-0.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska 30. srpna a je neděle. Máme krátce po 11. hodině a tak nás už za chvilku čeká informace o tom, že další prázdniny nás čekají už v říjnu. Více se dozvíte na 101.1 FM za malou chvíli. Teď jen popřeji všem pohodový poslech. No a pošlu za vámi další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Tak nám končí prázdniny. Toto uteklo, co? Ale nezoufejte, milé děti. Už 29. a 30. října vás čekají další prázdniny. Podzimní. Krátce na to pak vánoční, pak hned pololetní, krátce na to jarní, pak hned velikonoční, no a ani se nenadáte, ale budou tady další letní prázdniny. No a rok bude zase v prázdninách uschován.

0: Máme neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, a to s datem 30. srpna.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Nejen obyčejný bazén, ale moderní prostor pro plavání, vodní radovánky, rodiny s dětmi i pohodový letní odpočinek. Tak hovoří pelhřimovská radnice o novém místě pro koupání. Vedení města totiž plánuje na podzim začít hledat zhotovitele, aby na konci příštího léta mohla stavba začít a nový bazén byl tak hotový na léto 2028.
1: Letní servis Rádia.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho nedělní dopolední vysílání s Fugasem.
1: Policie Jihlava.
0: Bezpečný návrat z prázdnin. Tak se jmenuje akce, kterou policisté začali už před víkendem. No a pak celý víkend se řidiči na Vysočině potkávali mnohem častěji s policejními hlídkami. Strážci zákona očekávali, že v závěru prázdnin bude zvýšený silniční provoz a chtějí tak eliminovat riziko dopravních nehod.
1: Policie Jihlava.
2: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky, flašky, kufříky
5: vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. V Pozořicích na Brněnsku zmizel v uplynulých dnech více než kilometrový úsek se sloupy a kabely elektrického vedení. Energetici toto vedení zakopali při rekonstrukci chodníků pod zem. Ulice přišla o nepěkný baldachín z kabelů. Navíc je vedení podzemí bezpečnější a při bouřkách i mnohem méně poruchové. Krásnější je i Hulín a v UNESCO zapsaná Telč.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlavská MHD se po letní pauze od 1. září vrátí k běžnému provozu. Cestující ale musí ještě počítat s několika dočasnými omezeními kvůli pokračujícím opravám silnic. Změny čekají linky D, F a 10. Noční střelba ve švýcarském Aarau si vyžádala jeden lidský život a 5 vážných zranění. Po pachatelích policie pořád pátrá. V okolích střelby se stále nachází větší množství policistů a záchranářů. Situaci monitoruje také armádní vrtulník.
0: Sport.
1: Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásný den, dámy a pánové, a taky dobrou chuť, jestli zrovna obědváte. Dneska je 30. srpna a máme pravé poledne. Připomínám, že jste se dobře naladili na vlny 101.1 FM, tedy vlny Rádia Jihlava, no a Fugas vám přeje pohodový nedělní den. Jinak i během této hodiny si budeme povídat třeba o tom, že na letišti v Henčově bude rušno. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já přeji všem klidný a pohodový poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Posloucháte nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem. V příštím týdnu se bude na letišti Jihlava Henčov konat vojenský výcvik jednotek armády České republiky, znám ještě nad Oslavou. Obyvatelé mohou očekávat zvýšený hluk. Na úterý je plánovaný také noční výsadek. Výcvik bude probíhat v Jihlavě a v okolí obcí Velký Beranov, Ždírec, Dobronín, Stříteš, Měšín a Smrčná. A to od kdy?
1: Do zítřka, Směřicky.
0: Ne do zítřka, ale od zítřka. A to až do pátku 4. září.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a právě v tuto chvíli je pro vás nachystána pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Haló, haló, pane Vrchní, haló.
3: Dobrý den, prosím.
2: Prosím vás, hraje tahle ta kapela taky na přání?
3: Ano, samozřejmě hraje, co byste si přál?
2: Aby šli hrát někam jinam.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem, no a právě v tuto chvíli jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Americká zpěvačka a autorka písní, také herečka a filantropka Dolly Parton zemřela ve věku 80 let, a to po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Informaci o příčině jejího úmrtí podle světových agentur zveřejnil v noci na středu její mediální zástupce.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Tak tohle je poklad z minulosti. Lucie Bílá má dnes po boku svého manžela Radka Filipyho. Přesto jí velkou radost dělá něco, co je neodmyslitelně spjato s jejím bývalým životním partnerem Petrem Kratochvílem. Chalupa. A právě tam si zpěvačka umí udělat pohodlí jako nikde jinde.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Když Petr Kottwald ve velkém válcoval tuzemské hitparády, nastal v jeho soukromí dramatický zvrat. Zpěvák byl z ničehož nic předvolán k soudu kvůli údajnému otcovství dítěte. Naštěstí jsem věděl, že jsem tu slečnu nikdy neviděl, nikdy jsem ji ani nepotkal, natož, abych s ní měl dítě.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěknou neděli. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes otevírají poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích se uskuteční z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. Národní památkový ústav spustil pro volné vstupy registrace. Podle ministerstva zájem předčil očekávání.
0: Co se děje v kraji?
1: Moravské Budějovice na Třebíčsku dokončili úpravu atletického oválu a stavbu zázemí pro fotbalisty. S přispěním dotací město investovalo téměř 50 milionů korun. Dotace od kraje Vysočina byla 25 milionů korun. Na dnešek radnice připravila slavnostní otevření sportovního areálu. Nizozemský institut pro závislosti a duševní zdraví Trimbos vydal varování před nebezpečnými tabletami extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Testy prokázaly vysoký obsah látky PMMA, která může mít život ohrožující účinky. Odborníci proto uživatele vyzvali, aby tablety za žádných okolností neužívali.
0: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno se po obratu v 6. kole v Pardubicích dočkali první ligové výhry a po vítězství 2-1 odskočili domácím v neúplné tabulce o 3 body na 13. příčku. Východočeši na první výhru nadále marně čekají.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posledních 60 minut s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. Stále je neděle 30. srpna a vy se kromě spousty skvělých hitů v této hodince můžete těšit třeba na žebříček nejbohatších Čechů. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. No a já přeji všem pohodovou neděli a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí. Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro, stejně jako loni, majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad, a to s majetkem 470 miliard. Na druhé místo se posunul většinový vlastník energetického a průmyslového holdingu EPH Daniel Křetínský se svými 432 miliardami. Oba od loňska výrazně zbohatli. Strnad o 140 miliard, Křetínský o 152 miliard. No a třetí je pak majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, jejíž majetek činí 385 miliard korun.
2: On si myslí, když má prachy, takže je náš prezident, nebo co?
3: Neser!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava dneska s datem 30. srpen. No a my se můžeme podívat, jaké hodnoty kdy byly nameřeny právě v tento den v pražském Klementýnu. Tak zatím nejtepleji bylo 30. srpna v roce 2024. Bylo 32,7. Nejstudenější 30. srpen byl v roce 1948, kdy bylo jen 8,2. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17,5 stupně.

0: Hledáme signál.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlavého, nedělní program, dneska s datem 30. srpna. Nicméně, můj čas se naplnil a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit a předat mikrofon kolegyni Katce, která vám bude dělat milou společnost celé nedělní odpoledne. Já se tedy loučím, čau bas fugas a zítra v 11 dopoledne se slyšíme.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji pěkný den. Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, ale z médií. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ni lidé neslyší.
1: Co se děje v kraji?
2: V Havlíčkobrodském areálu experimentální archeologie včera muzejníci opět ukázali tavbu skla a železa ve středověkých pecích. V přírodním areálu Vlkovsko byla k vidění různá řemesla, včetně někdejšího způsobu vypalování keramiky, zpracování vlny, mletí obilí a sloukání másla. Příští experiment možná zahrne i výrobu dřevěného uhlí v Milíři. Maďarsko si včera připomnělo 500. výročí bitvy u Moháče a premiér Péter Maďar při této příležitosti zdůraznil, že Maďaři se dokázali i z této katastrofální porážky zotavit. Bitva u Moháče v roce 1526 byla rozhodujícím osmanským vítězstvím, které vedlo k rozpadu středověkého uherského království. Zahynul při ní i český, chorvatský a uherský král Ludvík Jagellonský.
1: Sport.
2: Pro hvězdného slovinského cyklistu Tadeje Pogačara skončila Vuelta po pádu v 8. etapě. Jednoznačný lídr závodu měl nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem a s krvavými zraněními na levém rameni a v obličeji musel odstoupit.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. S vámi Katka. Ve čtvrtině obcí na Vysočině byla do obecních voleb podaná jediná kandidátní listina. Podrobnosti za chvíli.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českým.

Vám všem teď k tomu, co jsem nakousla. Ve čtvrtině obcí na Vysočině byla do obecních voleb podaná jediná kandidátní listina, nejvíc na Jihlavsku a Žďársku. Volby se v kraji uskuteční v 703 obcích a městech. V 175 z nich kandiduje pouze jedno uskupení. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: vyzývají lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť. Tolik varování před netopíry, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky, flešky, kufříky,
1: vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Žákům základních a středních škol začne v úterý po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi.
1: Jihlava aktuálně.
2: Nemocnice Jihlava rozšiřuje své možnosti v oblasti moderní diagnostiky. Do nemocnice byla dodána nová 3D magnetická rezonance, která je v současnosti jediným přístrojem tohoto typu v kraji Vysočina. NASA má dnes v plánu do vesmíru vyslat teleskop, který má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Cílem je během minimálně 5leté mise studovat mimo jiné exoplanety či temnou hmotu a energii.
1: Sport.
2: Francouzská tenistka Diane Parryová získala v Monterey první titul na okruhu WTA. Ve finále porazila 6-4, 0-6, 6-3 druhou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie, která v pátek zastavila tažení Nikoli Bartůňkové. 20letá Češka nedotáhla semifinále s Mertensovou z vedení 6-1 a 3-0.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Náměšť nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým.

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Na Měšť nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Školy nemají dost dětí na to, aby mohly zůstat samostatné. Po rezignaci ředitelky mateřské školy Husova je navíc vede jedna ředitelka. Tolik informace z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Jsme Rádio Jihlava, pěkný den vám všem. Víme, jak to na Vysočině aktuálně vypadá s koupáním v přírodních nádržích. Víc už za chvíli.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Na Vysočině má koncem letních prázdnin čistou vodu 6 přírodních koupališť z 15, která v tomto týdnu kontrolovali hygienici. Další 3 vodní plochy využívané k rekreaci mají ve vodě jen mírné znečištění. Naopak zákaz koupání krajská hygienická stanice kvůli velkému množství sinic znovu prodloužila pro přehrady Sedlice a Trnávka na Pelhřimovsku a rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Tak s tím počítejte, kdybyste se šli vykoupat, a teď z Rádia Jihlava další hity.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Pětplný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou tu zprávy, vítejte. V Pozořicích na Brněnsku zmizel v uplynulých dnech více než kilometrový úsek se sloupy a kabely elektrického vedení. Energetici toto vedení zakopali při rekonstrukci chodníků pod zem. Ulice přišla o nepěkný baldachín z kabelů. Navíc je vedení podzemí bezpečnější a při bouřkách i mnohem méně poruchové. Krásnější je i Hulín a v UNESCO zapsaná Telč.
2: Jihlava aktuálně.
3: Jihlavská MHD se po letní pauze od 1. září vrátí k běžnému provozu. Cestující ale musí ještě počítat s několika dočasnými omezeními kvůli pokračujícím opravám silnic. Změny čekají linky D, F a 10. Noční střelba ve švýcarském Aarau si vyžádala jeden lidský život a 5 vážných zranění. Po pachatelích policie pořád pátrá. V okolích střelby se stále nachází větší množství policistů a záchranářů. Situaci monitoruje také armádní vrtulník.
2: Sport.
3: Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásnou neděli z Rádia Jihlava vám všem a za chviličku víc o tom, že dárcům krve v Jihlavě budou chodit děkovné SMSky. Podrobnosti si nenechte ujít, za chvíli jsem zpátky.
2: Rádio Jihlava 101.1

Příjemné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo dárcům krve posílat děkovné SMSky, a to ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydaná k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá. Tak to je určitě skvělá zpráva a z rádia Jihlava teď posíláme další.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

Hezké odpoledne z Rádia Hlava vám všem. Střední škola technicko-ekonomická v Chotěboři má nové dílny za 72 milionů korun. Víc už za chvíli. Rádio Jihlava. 101.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: kuponky, flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

neděli, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Střední škola technicko-ekonomická v Chotěboři má nové dílny odborného výcviku za 72 milionů korun. Otevře je 2. září. Na jednom místě jsou učebny pro strojírenské, elektrotechnické a dřevařské obory. Kraj Vysočina investuje do středních škol jinde. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný víkend.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji pěknou neděli. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes otevírají poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích se uskuteční z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. Národní památkový ústav spustil pro volné vstupy registrace. Podle ministerstva zájem předčil očekávání.
1: Co se děje v kraji?
2: Moravské Budějovice na Třebíčsku dokončili úpravu atletického oválu a stavbu zázemí pro fotbalisty. S přispěním dotací město investovalo téměř 50 milionů korun. Dotace od kraje Vysočina byla 25 milionů korun. Na dnešek radnice připravila slavnostní otevření sportovního areálu. Nizozemský institut pro závislosti a duševní zdraví Trimbos vydal varování před nebezpečnými tabletami extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Testy prokázaly vysoký obsah látky PMMA, která může mít život ohrožující účinky. Odborníci proto uživatele vyzvali, aby tablety za žádných okolností neužívali.
1: Sport.
2: Fotbalisté Artisu Brno se po obratu v 6. kole v Pardubicích dočkali první ligové výhry a po vítězství 2-1 odskočili domácím v neúplné tabulce o 3 body na 13. příčku. Východočeši na první výhru nadále marně čekají.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. S vámi Katka. Ve čtvrtině obcí na Vysočině byla do obecních voleb podaná jediná kandidátní listina. Podrobnosti za chvíli.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Hezké odpoledne z Rádia Jihlava vám všem. Teď k tomu, co jsem nakousla. Ve čtvrtině obcí na Vysočině byla do obecních voleb podaná jediná kandidátní listina, nejvíc na Jihlavsku a Žďársku. Volby se v kraji uskuteční v 703 obcích a městech. V 175 z nich kandiduje pouze jedno uskupení. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Pěkné odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. Dozvíte se o varování před netopíry, podrobnosti za chviličku.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem naznačila, Národní síť záchranných stanic hlásí vysoké počty přijatých netopírů, kteří vlétli do budov. Letos jich zachránili dosud více než 2,5 tisíce. Ochránci proto vyzývají lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť. Tolik varování před netopíry, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji pěkný den. Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, ale z médií. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ni lidé neslyší.
1: Co se děje v kraji?
2: V Havlíčkobrodském areálu experimentální archeologie včera muzejníci opět ukázali tavbu skla a železa ve středověkých pecích. V přírodním areálu Vlkovsko byla k vidění různá řemesla, včetně někdejšího způsobu vypalování keramiky, zpracování vlny, mletí obilí a sloukání másla. Příští experiment možná zahrne i výrobu dřevěného uhlí v Milíři. Maďarsko si včera připomnělo 500. výročí bitvy u Moháče a premiér Péter Maďar při této příležitosti zdůraznil, že Maďaři se dokázali i z této katastrofální porážky zotavit. Bitva u Moháče v roce 1526 byla rozhodujícím osmanským vítězstvím, které vedlo k rozpadu středověkého uherského království. Zahynul při ní i český, chorvatský a uherský král Ludvík Jagellonský.
1: Sport.
2: Pro hvězdného slovinského cyklistu Tadeje Pogačara skončila Vuelta po pádu v 8. etapě. Jednoznačný lídr závodu měl nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem a s krvavými zraněními na levém rameni a v obličeji musel odstoupit.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Náměšť nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Rádio.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, těší nás vyladíte Rádio Jihlava. Na Měšť nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Školy nemají dost dětí na to, aby mohly zůstat samostatné. Po rezignaci ředitelky mateřské školy Husova je navíc vede jedna ředitelka. Tolik informace z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? No, ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: My jsme Rádio Jihlava, pěkný den vám všem. Víme, jak to na Vysočině aktuálně vypadá s koupání v přírodních nádržích. Víc už za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Na Vysočině má koncem letních prázdnin čistou vodu 6 přírodních koupališť z 15, která v tomto týdnu kontrolovali hygienici. Další 3 vodní plochy využívané k rekreaci mají ve vodě jen mírné znečištění. Naopak zákaz koupání krajská hygienická stanice kvůli velkému množství sinic znovu prodloužila pro přehrady Sedlice a Trnávka na Pelhřimovsku a rybní Kachlička na Havlíčkobrodsku. Tak s tím počítejte, kdybyste se šli vykoupat, a teď z Rádia Jihlava další hity.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný, jak 20 cigaret. Na všechna tajná přání plně.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tembe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo,

jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden, přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

reasons we never even come. Sam, Sam, Sam, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl, jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí.

Zasmlčíš nahlas, zasněná, za sklem zastěmám, poznám to, když seš raněná. Žene magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, slov, co o nich chceš nevědět.

Ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 lety nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit, já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vypracoval jsem síťový graf. Jedno navazuje na druhé. Nahory jsou vyloučeny a nebo se s nimi počítá. Pokud bude vzestup cen rovnoměrný, jako dosud, koupíme si první automobil za, malý moment, za 5¾ roku. Výchozím bodem je samozřejmě svatba. No a potom už jsou jen samá pozitiva a sociální jistoty. První dovolená v Jugoslávii, následuje první dítě. Pak již výše zmíněný automobil, zde se stávám zástupcem ředitele. Druhá dovolená v Jugoslávii, druhé dítě. Mezitím samozřejmě rekreační chata, pak též i barevný televizor, přívěs a tak dále, a tak dále, a tak dále na 10 let dopředu.
2: No, vy jste velice progresivní. Celý RVHP jde na 5 letky a vy už na 10 letku.
1: Při platu 2223 korun 50 haléřů bruto ani jinou možnost nevidím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku. Nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáry. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den. Den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkého k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pak se to pak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to je nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Náš tatínek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít, Mařík, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmí, pač to. To by nás bylo čím dál víc, furt. Řekl, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, ale on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzní už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostane školu, já jsem měl 7 picyklů slíbených za první rok. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam už jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádí, to tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Tatínek dovedl na člověku ocení nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakovej organizátor. On jak nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, ej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutej a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilej výraz, jak věrnej džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukal a maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe ten vývar hovězit, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, tak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky všechno. Tatínek nabíral pěkně a srkal, až to stíčelo, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, že to bylo v letě a měli jsme bramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila, petržel a osolil.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka Balóna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, sem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já bych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil dět od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Neruším náhodou. Jestli jo, tak to řekněte, máš to jich nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabavit.

0: Nej, do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo? No jo, to se, buďte klidnej. Jo. Je tak, vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
1: To je šachová koncovka, pane.
0: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
1: Šachová koncovka.
0: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. To je zajímavé. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
1: Co? Já se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
0: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet, tak i nad tím.
1: Nad šachem vždycky.
0: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
1: No. Vy umíte taky hrát šachy?
0: Šachy?
1: No.
0: A víte, že ani nevím šachy?
1: No, jak to, že to nevíte?
0: No tak já to ještě neskoušel.
2: Ale to já bych vyluštil, co vám to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
1: Koncovku.
0: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
1: Bokovku,
0: jakou bokovku? Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
1: Tak, jo, to hlavu.
0: Víte, vy, pane, co to chce? Za hlavu, vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. No. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A gorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, pán, to víte, to je tajný, jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její mohla nedověděl.
1: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
0: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Nechodí hra taky šachy, je na šašíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
1: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
0: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
1: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
0: No, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Já nevím, jestli jste si všimli, jak jsem tady něco zaškrt, tadyhle na plakátě. Všim jste si?
1: Já myslím, že jsem si všim.
0: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
1: no,
0: máte zájem.
1: No, to by mě zajímalo, skutečně.
0: Poněvadž to... poněvadž... to víte, psát nějaký psaníčka, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to. Chcete poradit, jo?
1: Ano,
0: ano, ano. Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
1: Jo.
0: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa takovýho pejska malýho, takhle malinkýho pejska je jednobarevnýho dogu má skvrnitou takhle velkou dogu, kterou chodí venči každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sám. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
1: No, co uvidí?
0: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. Jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. Tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
1: Jo, jo.
0: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
1: Jo.
0: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
1: No to je přímo geniální.
0: Tady. To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dogou. Tady. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. Jo. To je kus. Jde jako by měl. Dost! Kdo můžete nechat?
3: Dášo,
0: domů!
3: To je Mamlas, Moula,
0: Hašašíra.
4: Let me be your hero. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Would you dance?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
2: Věci a tady jsme do rána.
1: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
2: Poštou. Lekárna nám ho doručila.
1: Ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřej utrousit. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý. Kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných úvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Píšte hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Hašler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Vaše Božena Hulová, deskovice číslo popisné 312.
3: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
1: Takové dýchánky,
3: přástky bychom mohli říct.
1: Šaje o 11. hodině noční.
3: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii nebo trochu šplíny.
1: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo snad dobré zmínit se o programech, to jsou ty knížečky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco bližšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval a to není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka, to je závažná a důležitá věc, to je v podstatě doklad a my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.
3: No to my můžeme. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku.
0: To 101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou, soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
2: To je brácha. My jsme dvojčata.
1: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
2: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Beácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
1: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
2: Děkuji, vyřídím.
1: A rozumíte si s bratrem?
2: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne, úrovně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
1: Pardon, co jste říkal?
2: Vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
2: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
2: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Já viděl divoké koně, běželi soumrakem.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost.

jezera, v nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak koho pak tam máme dál?
2: Herec Ulíř, toho času bez práce.
1: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
2: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptry.
1: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? OK, takhle sem pošlete, OK?
2: Pane Ulíř, pojďte, pane režisér už čeká.
3: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Ulíř. Čelčák, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
3: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
3: OK. První film, kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ano.

0: To bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
1: A Rejžo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já? A.
0: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
1: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
0: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
1: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Teď já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase, možná. Scénář.
1: No.
2: Počkej, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three.
0: Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, to tady.
2: Ukažte mi to.
1: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčit každý, že
2: ale
1: jo?
2: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. No, ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blonďák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
1: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
2: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
1: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu věžbu, no to není moc.
2: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
1: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
2: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
1: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
2: musím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
1: No počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
2: Počkejte,
1: to
2: drahý pane, to ale nejde jako, na černo. Jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
1: Tak pane referente,
2: no.
1: Jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
2: Přímo takhle?
1: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
1: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje. Jo, to je moje, vaš... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
1: Takhle, helejte, ale on je nějakej makřivo.
2: No jo, co možný, u nás občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
1: ale
2: víte?
1: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, to vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
1: můžu,
2: jestli
1: můžu,
2: přijde.
1: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Helejte, 11. května.
2: Kolik?
1: 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč? Těkto? Dneska je 11. května.
1: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte.
1: No.
2: Vy chcete říct,
1: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
1: no.
2: Ložnice, postel, blonďák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
1: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno vím! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
1: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
1: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
1: Ne, tak za 3 dny, až za 3 dny.
2: Přijdu možná až za 3 dny.
1: Jo.
2: Cože? Kde budu?
1: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
1: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
1: Ježiši,
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Pane majore,
2: stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. Za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko, co mi bude chybět?
3: Znásilnění.
2: Víte, že dneska ani nějak ne.
3: Jedno tady totiž je, čeká venku.
4: U nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
2: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
4: Hleďte, to mě nezajímá, pane...
2: Majore,
4: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
2: No takhle. To je něco jinýho? No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
4: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja. Ona naše bláže něco provedla.
2: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
4: No dyť. Co se to takhle nemůžu nechat? Syčák jeden. Já bych mu dala.
2: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
4: Šmarja, co sem taháte naši blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
2: No tak přivejte Žovku, no.
4: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
2: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem, proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
4: Ježu, a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
2: Počkejte. Já jsem vlastně nějaký přetažený. Posaďte se.
4: Jo, děkuji. Tak.
2: Prosím vás.
4: No.
2: Koho teda vlastně znásilnili?
4: No koho asi, pane Malý. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbraná. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
2: Váš doktorovi!
4: Blůzičku.
2: Jo, blůzičku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.